0: Opera Národného divadla Brno uvádza takmer na záver sezóny Netopiera Johana Strausa mladšieho. Poteší ním nielen milovníkov viedenskej klasickej operety, ale aj návštevníkov, ktorí sa s týmto nestarnúcim dielom stretnú poprvý raz. V každom prípade ide o večer plný humoru a svetoznámych melódií, ku ktorým sa väčšina svetových divadiel s obľubou pravidelne vracia. Zaujímavosťou je, že pripravovaná brnenská premiéra bude zrejme pôsobiť sviežo a moderne, keďže vzniká pod vedením mladých tvorcov. Zuzana Lederová najprv oslovila dirigenta Ondreja Olosa a následne sa rozprávala s režisérom inscenácie Vojtechom Oreničom.
1: Netopír Johann Strauss, každý si řekne ano, to je známá věc, ta se snadno diriguje, ale ta hudba zřejmě není tak snadná, jak si mnozí myslí.
2: Vôbec nie, pretože Netopier je dielom autora, ktorý je považovaný za kráľa valčíkov, ale v tomto diele to nie sú len valčíky, sú to polky, je tam čarda, že tam náročná predohra, ktorá rámcuje všetky dôležité hudobné momenty. A je to skutočne výzva, aby orchester hral brilantne, ľahko, sviežo, aby sa to nepodobalo opere, ktorá niekedy je naopak o tom na množstve tých emócií, čiže túto všetko potrebujeme vyľahčiť. Je to každopádne ale veľký zážitok dirigovať operetu.
1: To tu není vaše první nastudování Netopíra.
2: Trošku to upresním. Je to moje prvé naštudovanie, ale Netopiera dirigujem po druhýkrát. Prvýkrát som ho dirigoval taktiež tu v Brne a bola to produkcia v režii Ondřeje Havelky a bolo to v roku 2010, ale vtedy som bol druhým dirigentom, čiže som to naštudovanie nemal úplne vo svojich rukách, teraz už áno, takže je to prvé naštudovanie, ale druhé stretnutie s operetou Netopier.
1: Pochopiteľne, orchestrálna záležitosť je veľmi náročná, no ale pievecky to taky není nic snadného.
2: Určite nie, pretože minimálne ženské postavy, Adéla aj Rosalinda, sa pohybujú a balancujú tak na hrane belkanta, koloratúrneho prejavu a zároveň taktiež akoby lirického sopránu, čiže majú dámy skutočne akoby veľký kus práce, aby tomu všetkému dostali. A zároveň sú to aj mužské postavy, Eisenstein, Alfred alebo Frank. A u Strausa ešte zaujímavé, že on píše niektoré postavy a v záhlaví partitúry nájdeme pri rolách bas alebo baritónová rola, ale de facto sú to všetko vysoké hlasy. Čiže je to výzva aj preto, ako človek naloží s tým obsadením. Niekedy sa skutočne musí pozerať skôr na ten rozsah, než na to záhlavie hlasového odboru.
1: Jak to tedy vnímají účinkujíci?
2: Práve, že sú si vedomi týchto limitov a že sa veľakrát ten part dotýka tej hranice toho rozsahu. Čiže svojím spôsobom je to aj pre nich výzva, musia v tom období viac dbať o tú hlasovú hygienu a o tú kultúru toho prejavu, čiže je dobré v momente, kedy sa študuje opereta, nemať moc tej práce na okolo, mať menej predstavení operných a tak, aby ten hlas si skutočne zvykol na to, že to je predsa len transparentnejší druh spievania. Ale zároveň nesmieme zapomínať na to, že v momente, keď spevák dospieva, tak musí byť kvalitný a výborný činoherec. Hneď v ten moment musí prepnúť do rozprávaného slova a musí byť výborný herec a partner ostatným na javisku. Čiže je to aj opera a činohra v jednom.
1: Jak vy ako dirigent vnímáte celé predstavení, celou scénu, skrátka a dobře inscenaci?
2: Snažím sa poprepájať momenty, kedy hudba utichne a nastupuje próza a neskôr zase hudba nastupuje, čiže dirigent musí byť takým pojítkom, aby tieto prechody boli veľmi plynulé a neboli také zásadné prepady, či už toho tempa, teraz nemyslím len to tempo hudobné, ale tempo celého toho predstavenia, čiže dirigent musí nájsť taký ten správny tmel a dokázať pospájať tieto predely medzi hudbou a medzi slovom.
1: Pane režisére, jaký bude Netopír na scéně?
3: Já si myslím, že bude veselý, krásný, máme krásné kostýmy. Nejsme zasazeni jako dobově do 30. let, ale móda je inspirována právě 30. lety. Té operetě tou módou vlastně v nejvíce sluší. A přistoupili jsme k novému překladu, že jsem se vrhl sám do překládání, upletl jsem si na sebe samozřejmě tím bič, aby byla vlastně ta mluva byla aktuálnější, protože ten jazyk se vlastně hodně vyvinul, tak aby ta opereta byla pořád svěží a pořád tak divácky vstřícná, jak by měla být.
1: co na to zpěváci?
3: No tak zpěváci, kteří se s tou operetou potkávají poprvé, tak měli méně problémů než ti, kteří se museli přeučit ten text, protože když se naučíte jednou text, tak se opravdu blbě přemazává a to vám může říct každý činoherec, který hrál třeba Shakespeara ve třech překladech. Občas mi jako i řekli, že třeba tady to nejde, špatně se jim to zpívá, tak samozřejmě tím, že to je nový překlad, tak jsme společnými silami hledali alternativu tak, aby se to opravdu jim dobře zpívalo a zůstalo zachována ta myšlenka, kterou jsem tím chtěl říct.
1: Když se podíváme teď spolu na scénu, dýchá z ní stará Vídeň?
3: Scéna, já bych řekl, možná jako univerzální, protože variabilní, aby splňovala vlastně tři prostředí a nemuseli jsme hodně přestavovat, tak jsou to stěny, ale máme schodiště na ples samozřejmě, protože opereta bez schodiště to nejde. Máme v prvním jednání budoárek, opravdu tady na tom velkém jevišti Janáčku a divadle máme malý budoárek u Eisensteinu, potom obrovskou plesovou místnost se závěsy, z lustry a právě tím schodištěm a pak chladné vězení. Takže spíš ta Vídeň dýchá z těch kostýmů, ty kostýmy v tom zazáří a samozřejmě ty výkony našich zpěváků to hezky podtrhnou a to kreslí tu atmosféru té operety, toho plesu, toho mejdanu a těch následků.
1: Pánové, co vás na Netopírovi nejvíc těší?
3: Ta hudba a ten humor.
2: Myslím, že tá pozitívna energia, úsmevy ľudí, vtipné situácie a všetko za doprovodu úžasnej hudby.
0: O pripravovanej brňanskej inscenácii Netopiera sa s dirigentom Ondrejom Olosom a režisérom Vojtechom Oreničom rozprávala Zuzana Ledererová. Premiéra sa uskutoční 12. júna a prvé reprízy 13. a 17. júna. Ak máte možnosť, choďte tam.

0: Počúvali sme prvé zláčikové kvarteto Lucie Chuťkovej s titulom Losing Blues, a to v podaní Spektrum Quartet. Aj toto umelecké zoskupenie sa predstaví na festivale Pro Musica Nostra Sarosienzi, ktorý sa začína už najbližší pondelok. A v poslednej polhodinke dnešného času, vyhradeného pre Ars Muziku, zalistujeme aj v historickom kalendári, ako sme sľubili, pretože nám ponúka dve skladateľské osobnosti spojené s históriou Slovenského rozhlasu. Prvým človekom je Vlastislav Antonín Wippler. Ten sa zaslúžil aj o rozboj Košického rozhlasového orchestra. Tento dirigent a skladateľ, ktorého 55. výročie smrti si dnes pripomíname, sa narodil v Bielej Třemešnej. Dirigovanie a kompozíciu absolvoval na Pražskom konzervatóriu. Po pôsobení v divadle v Pardubiciach jeho umelecká cesta smerovala do Východoslovenského národného divadla v Košiciach. A potom, čo sa, tak povediac, osvedčil, dostal pozvanie spolupracovať s vtedajším rádiožurnálom. V roku 1936 sa stal dirigentom a programovým pracovníkom rozhlasového štúdia v Košiciach. A v roku 1937 fungoval aj v Bratislave. Po odchode zo Slovenska Vlastislav Antonín Wippler pôsobil už len na pôde Českej republiky, v 60. rokoch napríklad aj ako umelecký vedúci hudobnej redakcie Československého rozhlasu v Prahe. Ako skladateľ sa venoval symfonickej hudbe, je autorom 25 operiet, no a komponoval aj hudbu k českým filmom. A v našom rozhlasovom archíve som našla reláciu, ktorá vznikla pri príležitosti oslav 30 rokov Košického rozhlasu, a to v roku 1957, kde si Vlastislav Antonín Wippler spomína na svoje pôsobenie v Košickom štúdiu aj na posledné vysielanie v Košiciach v roku 1938.
1: Při každém jubileu se vzpomíná a blahopřeje. A tak chci učinit i já u příležitosti 30-letého trvání Košické rozhlasové stanice, poněvadž je vlastně kolébkou mojí 20-leté práce v Československém rozhlase. Nastoupil jsem do radiožurnálu v Košicích, jak se tehdy říkávalo, v září 1936, a mohu s radostí vzpomínat na srdečné přátelské přijetí i prostředí, které zde bylo mezi zaměstnanci, ať to byl dobře sehraný orchestr, programoví pracovníci, technici nebo administrativní úřednici. V čele tohoto kolektivu byl tehdy ředitel Bedřich Holeček, bývalý dirigent opery na Královských Vinohradech v Praze a v Bratislavi, což pro nás muzikanty mělo nemalý význam, ať už pro jeho každodenní starost o dobrý výkon orchestru i dirigentů, tak i o sestavu hudebních pořadů. S opravdovou péčí se nám všem věnoval, obzvláště těm, kteří jsme přišli později do Košického rozhlasu, abychom co nejdříve zapadli do rozhlasového kolektivu. Vzpomínám na časté rozhovory s ředitelem Holečkem, které jsme spolu vedli o hudebních pořadech, které mám často dělali velké starosti i potíže, jelikož tehdy v Košicích kromě operetního divadla nebylo profesionálních zpěváků. Přesto jsme s chutí pracovali a poznal jsem sám na své pozdější rozhlasové práci, že ne nadarmo. Mohu proto v dobrém vzpomínat na Košickou rozhlasovou stanici. Smutnou vzpomínku mám na vysílání koncertu 2. listopadu 1938 mezi 11. a 12. hodinou dopoledne. Byl to poslední náš koncert před odmlčením se Košické rozhlasové stanice na několik let po dobu zabrání Košic fašistickými hortýovci. Se smíšenými pocity hráli jsme tehdy poslední skladbu koncertu Dvořákovu píseň Když mě stará matka, načež hlasatelka ohlásila konec československého vysílání z Košic. Po noci však přichází den, a tak v krátké době po osvobození rozezvučela se opět košická stanice, aby šířila do světa slávu a kulturu českého a slovenského lidu. Vzpomínám rád na moje působení v Košickém rozhlase a přeji všem spolupracovníkům Československého rozhlasu v Košicích hodně úspěchů v další jejich práci a posluchačům pak dobrý poslech Košické rozhlasové stanice.
0: Myslím si, že toto prianie Vlastislava Antonína Wipplera je nadmieru nadčasové, rovnako cenné sú aj jeho spomienky na pôsobenie v Košickom rozhlasovom štúdiu. No a spomienky, ktoré sme počuli, sú súčasťou relácie pripravenej pri príležitosti oslav 30 rokov Košického rozhlasu. My v tomto čase oslavujeme rozhlasovú storočnicu a preto sa pri rôznych príležitostiach vo vysielaní vraciame aj k menám a osobnostiam, ktoré písali slovenskú rozhlasovú históriu. Nože keďže Vlastislav Antonín Wippler bol nielen dirigentom, ale aj skladateľom, ako sme už spomínali, pozývam teraz započúvať sa do jeho hudby. V podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu Praha zaznie Přátelství. Skladbu Cestou úspiechu bude hrať Filmový symfonický orchester Praha. Obe tieto skladby diriguje samotný Vlastislav Antonín Wippler. A napokon v podaní hoboistu Václava Adamíra a Košického rozhlasového orchestra pod vedením Jana Šefla zaznie aj Jar za oknom.